0: Robinových 111 tisíc eur.
1: A prvá z 15 SMS-ka je zadarmo.
0: Navyše my voláme, až kým vy hru neodovzdáme.